Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejstrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

0: ortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio.
1: So how's the evening so far?
2: Dance Radio. Dance Radio.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Club Mix. Na Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Yeah, let's go to the beach.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio.
1: So how's the evening so far?
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Loudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit. Uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance. Dance.

0: Velké slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný sobotní popolední čas vám přeje Michael C., která má tento víkend dovolenou, tak si to užijte společně v naší společnosti, protože dnes tu budu já, zítra Milan Kroužil, který přihodí i Club Mix. Pojďte si užít další taneční muziku. Posléze se podíváme na knižní tip, protože vyšla detektivka z Pražského anděla. Detaily mám i k novým bankovkám, který vydává britská centrální banka. Počkejte si na to, tady máte další taneční muziku.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

tady je Dance Radio. Anděl, samozřejmě čtvrt Prahy, se z někdejšího pivovarského nároží proměnil v rušnej dopravní úzel a centrum pražský drogový scény. Lukáš Zárybnický v knize Anděle na subutexu nelítají mezi řádky popisuje principy protidrogové politiky a taky smíchovský reálie. Detektivka z pražského Anděla vede slepejma uličkama komunální protidrogový situace. Hlavní dopravní, obchodní i společenský úzel části Prahy se spádovým centrem na Smíchově je divoký. Pokud jste na Andělu někdy byli, tak můžete potvrdit. Tohle je případně knižní tip pro vás. Od nás další taneční playlist. Super sobotu.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou, pozor, se v příštích letech objeví třeba sova, čmelák, papuchalk a ježek. Budou nahrazovat tak britský historický osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla, což se samozřejmě v Anglii nepotkalo úplně se 100% souhlasem. Uvidíme, v Británii velmi často poslouchají názory lidí. Takže, kdo ví, jak tohle dopadne. U nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: parádní taneční playlist.
1: Super sobotu na Dance Radio. Letošní Nobelovu cenu za chemii získali Henry Kagan, Kenzo Sohai, a to za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrický organický syntéze. Tihleti dva vědci jaksi zařídili spoustu pozitivních věcí. Tyhlety jejich asymetrický reakce, který vyzkoumali, slibují bezpečnější a taky o dost přesnější výrobu léčiv, protože umožňují spolehlivě získat jen žádanou formu molekuly a tak zacílit daleko víc na speciální onemocnění, ke kterému budou ty léky vyrábět. Líp srozumitelnějc jsem to asi nedokázal vyjádřit, snad jste mě pochopili. Od nás další muzika, my jsme Dance Radio.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, protože do ní můžete hlasovat klidně každý den i o víkendu, samozřejmě na danceradio.cz. Nasadili jsme ve čtvrtek tři novinky. O vaši pozornost se ucházejí TNYY, Jason Status nebo Hugel. Na stupních vítězů na trojice Joe a James Carter, na trojice Don't Wake Us Up, na druhém místě Martin Garrix a U2, Fireflies a Beck Raiders brali zlato Break My Heart. Kdo vyhraje příští čtvrtek, je na vás. Teď ode mě další taneční playlist.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Skvělá tanční muzika pro vás. My jsme Dance Radio a každý večer pro vás chystáme naprostý parády. Co vás čeká dnes, tedy v sobotu? Tak rozhodně repríza Armina van Buren a State of Trance. Nebudou chybět Shimza, jeho populární Tropical House Karma Radio. Nabídnu i Rieba a Cyberpunk. A v sobotním mixu uslyšíte první část Euphonic Sessions pro říjen 2026 od Kajuen Albert. Příští týden potom dáme druhou část. Já myslím, že je z čeho vybírat, tak si to s náma dejte. Já jsem Michael C, my Dance Radio, super poslech, díky, že ladíte nejlepší taneční muziku.

0: Hrajeme skvělou taneční muziku, my jsme Dance Radio. Do kin vstupuje filmový pásmo FAMU 80 Best of, který připomíná 80. výročí téhletý legendární české školy. Výběr 9 krátkých filmů potom reprezentuje tvorbu studentů od 50. let až po současnost. Kromě dnes již proslulých jmen, tak veřejnosti bude představovat i novou generaci filmařů. Pro filmový fajnšmekry je tohleto určitě nějaký tip. Od nás další muzika, playlist, hledejte na webu nebo v aplikaci danceradio.cz. Díky, že jste u toho s náma.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční muziku. Podíváme se ovšem teď za nejen tanečníma beatama, i když vliv na ně samozřejmě mají. Jedna z největších světových skupin korejského popu, Stray Kids, se připojila ke kapele, tedy asi tý největší BTS, a to v bojkotu udílení cen Grammy příštího roku 2027. Kapely reagují tak na zavedení kontroverzní nový kategorie pro asijskou popovou hudbu, u níž se kritici obávají, že povede k vyčlenění žánru jako K-pop a J-pop. Uvidíme, jak tohle bude pokračovat, ale tlak na udílení cen je to určitě velký. Teď už další muzika, super sobotu.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

taneční sobotní odpoledne končí, ovšem jen to moderovaný, protože skvělý program tu bude až do půlnoci non-stop, jak jste zvyklí, za chvilku taneční muzika bez mluvení, večer si dejte třeba Rehaba a Cyberpunk Radio, nebo reprízu Armina van Burena a jeho State of Trance. Zítra od 13 hodin Milan Kroužil, který tu potom bude i v Club Mixu od 18 se speciálními hosty. Jsme tu pro vás pořád. Nejlepší taneční muzika. Ahoj! Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andyho.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. This is Colorcast Radio by

Come on, keep jerking for me. That's so good.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.